trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

child. Trial.

trial. Trial.

Trials.

Sandy.

Čau. Čau.

trial. Trial. Trial. Trial.

trying a stairway to heaven.

0: mighty glad you stayed.
1: Trial. Trial. Trial.

trial

0: surprise.
1: Bye.

trial. Trial. Trial.

Bye.

Bye.

storm, we reach the shore. You give it.

trial. Trial. Trial.

0: of those trials.
1: Trial.
0: What makes me wonder?
1: Trial.

0: might be glad you stay.
1: Trial. Trial. Trial. Trial.

Bye. Bye. Bye. Bye.

Bye. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial.
1: Dokola s tou otázkou, proč seš sám, co s tím uděláš, já chtěl bych jen žít.
0: Trial.
1: Z tvých polipků, svou láskou tě řád, být princem tvých snů.
0: Trial.
1: Já chtěl bych jen žít.
2: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

0: trial.
1: Zavřel se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

Stýská se mi to stýská. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

Maya, want to leave?

trial. Trial.

Bye. Trial. Trial. Trial. Trial.

0: jenží z tvých polipků. Svou lásku ti řád, být princem tvých snů. Já chtěl bych jenží
1: na příčku Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
2: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách

0: se vrátka.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
0: Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš.
0: Trial.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

trial. Trial. Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

0: Bye. Trial.
1: I am just a cowboy.
0: Trial.

my first love. Your every breath that I take.

trial.

píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

0: Are there any survivors? Am I here alone?
1: Trial.
0: Oh.

0: trial. Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu,
0: trial.
1: Vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby od čerta k ďáblu se potýká.

0: sex is easy to see.
1: Trial.
0: I'm not looking.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší.

trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu,
0: trial.
1: Vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej.
0: Trial.
1: Je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák.
0: Trial.
1: Holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak. Nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý. Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná
0: Trial.
1: Nevíš sám. Proč tě tenkrát pálil svět? Chtěl si prachy na mejdan.
0: Trial.
1: Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven. Snad ses trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivejma rukama, jako správnej chlap, snad se někdo už líp jen, že si křivě šla.

0: ty touhy zborcený,
1: trial.
0: Ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial.

trial. Trial. Trial.

bell. Trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: A year has passed since I wrote my note.
0: Trial.

trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

Bye.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

Čau. Čau. Čau. Ciao.

Toronto.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen trial. Pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

0: chvílky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nemáš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.
1: Trial.

0: slyšel
1: trial
0: ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl
1: trial
0: znovu začínat poctivýma rukama.
1: Trial
0: jako správnej chlap. Snad se někdo už líp jen, že si křivě šláp, křivě šláp.
1: Trial.

0: trial.
1: Bohy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
0: Trial. Trial. Trial. Trial.

0: který musíme nadvazit, který
1: Trial.

0: trial. Trial.
1: This is my December
0: trial.

trial. Trial.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš naposled.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

well. Well. Well.

0: try. Trial. Trial.
1: Trošku zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Wow. Wow.

0: Ano, když si vzpomenu.
1: Trial.
0: Vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvé.

prázdná. Co vyměnil píchu za něho? Lásko.

trial. Trial.

trial.

trial.

France. Bye.

trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Žít.
0: Trial.
1: Je

0: Já vím.
1: Trial.
0: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně.

někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zas

0: I read it to baby.
1: Trial.
0: You're not love.
2: Maya.
0: Maya.

0: are ready to, baby. You're not alone.
1: Not Maya.
0: Maya.
2: Trial.
0: Trial.

trial. Trial.

destino. Hlína se mění krvavou kaší.

začata i koupit nový kečata. Šáhni na moje varlata, ale jen přes moje kečata. Oh yeah! Toto jsou mi krásný nový kečata. A podle mýho mají taky to, co mají mít, amigo.

trial. Trial.

Zara. Zara.

trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně
0: trial.

0: bych ti říct.
1: Wow.
0: Stýská se mi, stýská.
1: Trial.
2: Tý milence matky dál vychovávaj.
1: Trial.
2: Někdy zbytečně mladý šílence, to se pak sevře v krku.

trial. Trial. Trial.

0: above.
1: And you.
0: Trial. Trial.
1: When it's time.
0: Trial.

0: trial.
1: Make your peace at first.
0: Trial.

Trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Snad uvěříš.
0: Trial.

Zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka.
1: Trial.
0: Zavírej vrátka.
1: Trial.

Ciao. Trials.

0: jen žít, svých polipů, svou lásku ti dořád, být princem tvých snů, já chtěl bych jen žít.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe, dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

Chtěl jsi, bratku? Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: But trial.
1: Já vím, že mi odpustíš.
0: Trial.
1: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
0: Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trials. Trial. Trial.

Bye. Kyle. Kyle.

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu,
0: trial.
1: Vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu,
0: trial.

znám a v nedohlednu šťastný konec příběhu, příběhu starýho blázna, co vyměnil píchu za něho. Láskou.

0: let's go high.
1: Trial.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

since a long time, and the times change.

0: trial.
1: Patříčku.
0: Trial.
1: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

slzou. Hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách. Čau.

zavřel se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplítvej se za my, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Come on, put yourself back together.
1: Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial.

0: váš čas už musím jíst.
1: Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

try. Bye.

0: Máma, sundej kytku z kabátu.
1: Čau.
0: Za chvíli nebude k něčemu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

trial. Trial.

slova jsou naděje i schování z pravdy. Města jsou jen ozvěny našich jmen. Jenže ty cesty nejsou vůbec snadný.

Star. Try.

trial. Trial.

dokola s tou láskou. Proč seš sám? Co s tím uděláš? Já chtěl bych jen žít svých olivků.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekl tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
2: Stýská, se mi stýská.
0: Trial.
2: Po nás

srdce, to se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.

bye. Trial.

trial. Trial.

0: pršal náš čas.
1: Trial.
0: Už musím ísť.
1: Trial.

0: trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.
1: To sní aniel, šibo mi dává znamenie. Vypršal náš čas, už musí.

thrive. Thrive.

trial. Trial.

Bye. Trial. Trial.

try. Try.

Josh. Trial.

throttle. Throttle. Throttle.

Mama sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu. Já už stojím před bránou s klíčem.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem

0: neberu sebou milý tváře.
1: Tváře?
0: Žijte si tu, co se do vás vejde. Až popíšem všechny diáře.

trial for me.

trial. Trial.

trial. Take a look at you. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

Mama sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

0: spál?
1: Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš naposled.

0: show.
1: Sometimes I feel I'm gonna break down and cry.
0: Try.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

jen žít z tvých polichů, svou láskou ti vzát, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít, jsem dost naivní.

0: Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
0: Stýskat se mi stýská po nás.

0: že často zaznívá do nebe.
1: Trial. Trial. Trial.

0: どうもありがとう。ありがとうございました。
1: Kyle.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej.
0: Trial.
1: Je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák.
0: Trial.
1: Holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak. Nevíš jak. Blásnivý.
0: Trial.
1: Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan.
0: Trial.
1: Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven. Snad ses trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: ztracený, ty oči pláčou dál. Když jsi vyšel ven ze žalářních vrat, možná, že jsi tenkrát
1: chtěl
0: znovu začínat poctivejma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo pošlíp jen, že si křivě šláp, křivě šláp.
1: Trial.

Touhy zborcený, ať pro léta ztracený, nemusím plakat.

subscribe.

se snáší na hlavy stínu. Hlína se mění krvavou kaší.

trial. Trial. Trial.

Bye. Trial. Trial.

trial.

se snáší na hlavě stínu. Hlína se mění krvavou kaší.

trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

šel, tam jsem včera šel, co Marie Claire.

Bonsoir, mademoiselle Paris.

trial. Trial.

Bye.

trial. I know you can't wait, 'cause it's no good. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

0: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial?
0: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lidí.

0: trial.
1: Mí milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial. Trial. Trial.
2: Sucker.

trial. Trial.